0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do řídit ty hňupy. No to si nezvykaj.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
3: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
2: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes.
3: Co ty, tak?

Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino, už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čí seš?
2: Z Prahy. Kde je ten hostinský hernájs?
1: Já mám v Praze dceru. Nějaká Homolková. Neznáš ji?
2: To je otázka. Tohleto už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Prosím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem. Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
2: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský noc.
1: Já ti dám život! To je tím, s kým se táháš, s nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. rokovíradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se diví?
0: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Řeďa byl posledný.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11. do 12. na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek.
0: Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zanek, vy jste souložil.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jednou

Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

0: Max útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
11: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: počasí.
1: Dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 29 stupňů. Dneska bude i slabý proměnlivý, během dne většinou mírný vítr z jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno ráno na jihu a jeho západě a během dne postupně i jinde většinou oblačno. Ráno a dopoledne se na jihu a jeho západě ojediněle vyskytnou přehánky. Během dne pak čekáme přehánky místy i na ostatním území, na západě a severozápadě až večer. S menší pravděpodobností se objeví i moje milované bouřky. Nejvyšší teploty zítra 32 stupňů. Krásný ráno, rokeři, máme pár po sedmí, s vámi dneska už na klasiku jsem dneska, já, Kája Klímová, a prosím vás, dneska slaví svátek Jakub. A nebudu, jako nikdo tomu nebude věřit, ale já jednoho Kubu znám. Takže tímto bych chtěla popřát všechno nejlepší k svátku mému kamarádovi a zároveň kolegovi, kterýho všichni znáte z odpoledního vysílání. Takže všechno nejlepší Kubine a taky všechno nejlepší všem Kubům, kteří teďka poslouchají. V této hoďce se podíváme na Metaliku a taky si něco povíme o Robertu Plantovi. Takže jak už jste zvyklí se mnou, dneska bude nabitej den. Takže si běžte udělat káves, něco k snídani a sobotní ráno vám odpalím společně s Jai. Vysací zámek, Sídro nebo Verve a jejich Bittersweet Symphony z roku 97. Rock Radio.

0: Právě nám dohrává skvělá kytara a skvělá písnička Giant, I'll See You In My Dreams. A jak jsem před chvílí avizovala, tak se podíváme na Metalliku, která nám za chvíli bude i hrát. Bude nám hrát písnička Until It Sleeps z roku 96, ale my se podíváme trošku víc do historie. Prosím vás, James Hetfield a jeho nejvíc nenáviděná písnička je z jejich tvorby. Písnička se jmenuje Escapes Alba Ride the Lightning a já vás nechám si teďka tipnout, kolik dní jim trvalo, než ji zahráli naživo. Písničku Escape trvalo zahrát naživo přes 10 000 dní. Tato písnička vznikla jako taková minutovka. Label kapely Metallica chtěl ještě jednu písničku na právě na toto album. Takže se vařilo fakt narychlo. Nakonec, když tu písničku napsali a dali celkově dohromady, nikomu z kapely se vlastně nelíbila a bojovali i proti tomu, aby byla na desce. No jo, jenomže vydavatelství si řeklo tak, to si pište, že to tam bude. No a tak ubíhal čas, až nakonec písničku zahráli naživo na Orion Festu v roce 2012. To je teda odhodlání nic nenávidět takhle dlouho. Schválně mi napište, jaký názor máte na tuto písničku a my se podíváme dál na další slušný rok. Máme tady U2, Simple Plan, Vypsaná fixa nebo Metallica Until It Sleeps z roku 96 a Alba Load.
1: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
2: A tomu říkáte rychle?
4: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
6: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
5: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
6: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.

Poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v Dabu.

0: Právě nám na Rock Radio dohrává U2 I With or Without You z roku 87. A já přicházím vám zjistovat novinu ohledně Roberta Planta. Vy už víte, že jsem vám tady doporučovala That's the Way od Led Zeppelin a minulý víkend jsem mluvila o poctě pro právě tuhletu legendu. A v poctách budeme pokračovat dál. Právě frontman kapely Led Zeppelin Robert Plant bude oceněn za celoživotní přínos americké hudbě. No bodejť, konečně ne. Robert Plant se mimo jiné i věnuje žánrům jako blues, folk nebo country a přidává k ním koření jménem rock'n'roll. Dokonce se věnuje projektům s Alison Krauss nebo zpívá s kapelou Band of Joy. Takže ještě, aby žádnou cenu nedostal, že jo? Speciální ocenění si převezme na letošních American Honors and Awards. Takže ještě jednou díky, Roberte, za to, co jsi pro nás udělal a stále děláš. A my se teďka přesuneme k další muzice. Do konce hodiny nás čeká třeba Arakain a jejich Apage Satanas, Papa Roach, Last Resort nebo Aerosmith, Come Here Baby. A neb Crazy z roku 93.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Dexter's Bridge. Hello, sweetie.

0: Pekin valí do Příbramy. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo bráťa Horký žeslíže. Rock in Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 29 stupňů. Dneska bude slabý, proměnlivý, během dne většinou mírný vítr z jižních směrů. Bude 2 až 5 metrů za sekundu. Bude, co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno ráno na jihu a jeho západě a během dne postupně i jinde většinou oblačno. Ráno a dopoledne se na jihu a jeho západě ojediněle vyskytou i nějaké ty přehánky. Během dne pak čekáme přehánky místy i na ostatním území a na západě a severozápadě až večer. S menší pravděpodobností se objeví i bouřky. Zítra nejvyšší teploty až 32 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
3: Krásný ráno vám přeju, za mikrofonem vás zdraví má maličkost Kája. Doufám, že jste si dali kávu a něco k snědku. Takhle, pokud jste v práci, tak pevný nervy tu dáte. A vlastně, ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, tak doufám, že jste vyšli správnou nohou. V této hodince se podíváme především na váš apetit. Je váš čas, kamarádi. Písnička na přání. Takže si můžete napsat, co byste si chtěli nechat zahrát. Takhle při sobotním ránu se to hodí, ne? Tak pište co nejrychleji, páč v cca 8.20 se právě spustí vaše přání. K tomu dumání vám pustím třeba Halloween, Steel Panther, Vanastovy věci nebo Bad Wolves a jejich zombie.
0: Rock Radio.

0: Uf, tak to byly Halloweeny a jich I Want Out. A jak jsem před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak já tady spojím dvě přání, pánové, jestli vám to nebude vadit, protože první mi napsal Michal. Ahoj, Kikočko, přál bych si nechat zahrát něco od kapely Queen. Výběr nechám na tobě, díky, váš věrný posluchač Michal z Tábora. A jako druhý mi napsal Láďa. Ahoj, Kikájo, pěkně prosím, smutně koukám, buď tak hodná a pust nám nějakou pěknou rokovou pecku. Je to pro všechny nás rybáře, co právě sedíme na rybníku u polečky a užíváme si krásnou v sobotu s Rokradem a jsem tam s nějakou rybou. Děkuji, Láďa. Tak samozřejmě, že vám tam pustím nějakou tu dobrou rokovou pecku, momentálně legendární rokovou pecku. Všechny na poličku zdravím, i tebe, Michale, zdravím a zdravím všechny samozřejmě posluchače Rokrádia. Takže si pustíme Queeny, ale ty tady samozřejmě nebudu hrát sami. Čeká nás třeba Theory of a Dead Man nebo Vohnouti, ale teď už Queen a jich I Want It All z roku 89.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: okna sukorady.cz.
1: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

Právě nám na Rock Radio dohrává Warlock Ech All We Are a mně se v hlavě roztečá taková ta moje kontrolka. Už ji znáte, protože já jsem ve svém evidenčním systému novinek zaznamenala novinku ohledně Motionless in White. Tahle kapela totiž vydává novou desku s názvem Decades. Ve svém evidenčním systému novinek zaznamenala novinku ohledně Motionless in White. Tahle kapela totiž vydává novou desku s názvem Decades. Chris Motionless označuje tu

0: Z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
3: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
2: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
3: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
4: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
5: Prázdniny, pádláč, paráda.
6: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
5: Užijte si prázdniny naplno s Happysportem.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Fenomén Šance Liga je zpět.
2: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
1: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 29 stupňů. Bude i slabý proměnlivý během dne, většinou mírný vítr z jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno ráno na jihu a jeho západě a během dne postupně i jinde. Většinou oblačno. Ráno a dopoledne se na jihu a jeho západě ojediněl vyskytnou přehánky a během dne pak čekáme přehánky místy i na ostatním území, na západě a severozápadě až večer. S menší pravděpodobností se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 32 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej.
1: Zdravíčko, rockeři, devátá nám odbyla a tím uběhla i další hodina našeho společného rockového víkendu. Za mikrofonem vás zdravím já, Kája, a v téhle hodině se koukneme na zub kapele My Chemical Romance, kteří budou dnešním naším historickým okýnkem. A taky se podíváme na jednu zásadní oslavu narozenin. Ale víte co, nebudu to dál zdržovat, slovo převezmou ode mě teďka Škorpíci, Pretty Maids nebo Divoký Bill a jejich Tsunami, pecka z roku 2016.
0: Rock Radio.

slušná muzika. I was blinded by the darkness.

0: Právě nám na Rock Rádiu dohrávají Clue a jejich Snowy Wings a pojďme si dát na chvíli naši emo chvilku a podívat se do historického okýnka. Pojďme se podívat na kapelu My Chemical Romance, protože My Chemical Romance málem vůbec nevznikly. Stala se jedna tragédie, aby na popud vznikla právě tahle kapela. V září 2001 Gerard Way, což je frontman kapely, sledoval pád věží Světového obchodního centra. Místo, aby se psychicky sesypal, s tím něco udělal. Založil kapelu. První píseň, kterou napsal Skylines and Turn Styles, byla jeho způsobem, jak zpracovat to, čeho byl svědkem. Dokonce i název kapely vznikl náhodou. Jeho bratr Mikey ho zahledl na hřbetu knihy, když pracoval v knihkupectví Barnes and Noble. Nejtěžší na vytvoření něčeho upřímného bývá právě často to, co tě k tomu přimělo. My Chemical Romance proměnil jeden z nejhorších dnů, na který se mnozí z nás dokážou vzpomenout v důvod tvořit. Hele jo, je to vlastně jako neskutečný. Z tragédie vznikl popud k tomu, aby vznikla jedna z nejupřímnějších kapel v historii. Podle mnohých lidí a hvězdy Gerard Way nejhodnější zpěvák a člověk, který ho kdy poznali. Takhle jo. Od té doby, co jsem slyšela příběh, že kdysi vzal faninku do muzea a o dalších 20 let jí poznal v publiku a děkoval jí, je prostě důkaz, že tahle muzika není jenom o řvání kytarách a bicích, ale o tom, jak nás to všechno dokáže spojit. Takže děkuju, že můžeme poslouchat takovouhle muziku. A pojďme se kouknout, co nás čeká dál, protože nás čeká třeba, čekají nás Linkini, nebo Goo Goo Dolls a jejich Iris, Chris Cornell nebo Creason a jejich Vzdálená z roku 1990.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Klumově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
7: Zach Wild a jeho Black Label Society.
6: Veselá parta Aylstorm.
7: I Američané Savatage a Testament.
6: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Legendární Chester Bennington a jeho Linkin Park a jejich Bleed It Out z roku 2007. No, tak a je to tady. Naše rádio vyletělo z hnízda. Uteklo to jako voda v jezeře a naše milovaný rock rádio slaví svých 18. A vy u toho můžete být s námi, protože z Plzně, města našeho tekutého zlata, se stěhujeme do Zlína. Společně to oslavíme 7.11. a vy se asi teďka ptáte, Kájo, kde seženeme lístky? Tak prosím vás, předprodej lístku se spustil v naší slušný partě na rockovýradio.cz a jeden lupen je za 590 korun, ale pozor, jen do 31.7. je za takovouto zvýhodněnou cenu. Takže kdo není v naší slušný partě, tak být vámi, tak bych nabíhala na náš web rockovýradio.cz. Na našich narozkách nám zahrajou 3 kapely, ale je tajemstvím, kdo to bude, ale znáte je moc dobře z našeho vysílání. Hádat můžete jako každý rok díky našim indicím, takže takhle, abych vám to řekla, abych vám to shrnula. Bude to jízda, slušný rok, slušná parta, narozky a tak. Takže doporučuji se určitě zaregistrovat na slušný partě a koupit si lístky, protože to bude stát za to. A co bude stát za to, je i naše muzika, která nás čeká do konce hodiny, Marilyn Manson, Avatar nebo Van Halen a jejich Can't za to. A co bude stát za to, je i naše muzika, která nás čeká do konce hodiny, Marilyn Manson, Avatar nebo Van Halen a jejich Can't Stop Loving.

0: 29,90. Albert.
1: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot, Minit a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockovýho festivalu Rockovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: www.radia.cz nebo na radia.cz. Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
2: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 29 stupňů a bude slabý proměnlivý během dne, většinou mírný vítr z jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno ráno na jihu a jihozápadě a během dne postupně i jinde většinou oblačno. Ráno a dopoledne se na jihu a jihozápadě ojediněle vyskytnou i přeháňky a během dne pak čekáme přeháňky místy i na ostatním území a na západě a severozápadě až večer. S menší pravděpodobností se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 32 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
3: Krásný dopoledne, milí rokeři, odbyla nám 10. dopo. S vámi za mikrofonem Kája Klímová a co nás čeká v této hodině? Píseň na přání přece, takže si vezměte telefony do ruky a koukejte psát na Messenger Rock Rádia. Jak by zaspívala jedna česká kapela, příkaz zněl jasně. Tak šup, šup, šup, my si do té doby dáme třeba Beast in Black, Foo Fighters a jejich Best of You, nebo už teď Oasis Wonderwall z roku 1995.
2: Rock Rádio.

0: Právě nám dohrává Vitacic a jejich Noci jsou zlý. A jak jsem před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal David. Ahoj, tak něco od Tří sester a bude to pro mě a Oxy do práce. Ať nám to uteče a taky samozřejmě pro tebe. Tak samozřejmě, že jsem vybrala Tři sestry pro všechny teďka pracující, protože prosím vás, pokud jste teďka v práci, tak hlavně pevný nervy to dáte a rychle to uteče. Tři sestry tady samozřejmě nebudou hrát sami, čeká nás Tania, Offspring a jejich Want You Bad, ale teď už Tři sestry a jejich Modlitba pro partu. Amen.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Pro aktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rockovej víkend. Rock Radio.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Rammsteini a jejich Engel právě dohráli na Rock Radio a u Rammsteinu zůstaneme, protože včera jsem se dočetla, že by Rammsteini měli vjet na festivalový turné. Prý by se to mohlo uskutečnit v roce 2028. Takhle jo. Oni Rammsteini mají velkolepou show, na tom se všichni shodneme. Dokonce jsem se dočetla, že na takhle velkolepou show německých titánů je potřeba přes 24 kamionů s více než 50 tunami vybavení. Takhle, zde jedničky by rozhodně neměly radost. A abych vám posvítila i trošičku do historie, jak začíná takovýhle kapely, tak jejich první newyorský koncert hráli ve 4 ráno pro asi 7 lidí v malém klubu. A teď se podívejte, kde jsou, ne? A kde by mohli být v roce 2028? To nikdo neví, ale doufujeme, že zavítají i do českých hájů. A kdo teďka zavítá k vám do rádií, tak třeba Status Quo, Kabáti, Airborne nebo Queenie a jejich Radio Gaga, pecka z roku 84.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 29 stupňů a bude slabý proměnlivý během dne, většinou mírný vítr z jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Co se týče zítřka, tak bude jasno až polojasno ráno na jihu a jeho západě a během dne postupně i jinde většinou oblačno. Ráno a dopoledne se na jihu a jeho západě ojediněle vyskytnou přeháňky. Během dne pak čekáme přeháňky místy i na ostatním území a na západě a severozápadě až večer. S menší pravděpodobností se objeví bouřky a zítra nejvyšší teploty 32 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Zdravíčko rokeři, odbyla nám 11. a to znamená, že už nám zbývají jen dvě poslední hodinky našeho rokového víkendu. Za mě to potom po jedný převezme Martin Fejfar, protože ten druhý Martin se nám smaží v Chorvatsku. Moc mu to samozřejmě nezávidím, že jo? Vůbec. Nicméně nás čeká teďka v této hodině rokový referendum a taky nějaký ten sport. Takže se pohodlně usaďte, dejte si hlasitost na nejvyšší stupeň. Pokud jste v práci, šéf, promine, že jo, mrk, mrk. A my se teďka pustíme třeba Dogu, Hailstorm nebo Green Day a jejich Holiday.
0: Rock Radio.

0: Právě nám na Rock Radio dohrává Inks a jejich Beautiful Girls z roku 92, tak se pojďme kouknout na naše rockový referendum. Pokud nevíte, oč jde, tak si vlastně hlasujete o desku, která vám bez kicu zahraje po 7. večer právě dneska. Takhle nebojte se, čas ještě máte, ale pojďme si posvítit na kapely a desky, které by vám dneska mohly zahrát. Máme tady Soilwork a jejich Verglichten z roku 2019, Stone Sour Audio Secrecy z roku 2010 nebo Trivium The Sin and the Sentence z roku 2017. Zatím to vypadá, že vyhrává Trivium, ale všechno se může zvrátit. Takže utíkejte na náš web rockovyradio.cz, najďte si tam na rockový referendum a běžte hlasovat. Mezitím já vám k tomu pustím třeba Protea, Eagle Eye Cherry, Fallout Boy nebo legendární Ozzy Osbourne a Lita Ford a jejich Close My Eyes Forever z roku 88.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
8: Tam je duní, kouř stoupá.
9: Trutno, potr všech festáků.
10: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Portless.
11: Ale i Swing Ondřej Havelky.
10: A 50 kapel od Bacha po Vlach. Vstupenky Trutnov.cz.
12: Zdravím vás jako náčelník.
13: Já taky.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Tak to byl Proteus a jeho Bude nás slyšet. A kdo bude ještě slyšet, budou fanoušci na Hungaroringu. Protože takhle, kopačky jsme odložili a teď já přebírám žezlo ve sportu a řekla jsem si, že bychom si mohli dávat vědět, co se děje ve světě Formule 1. Ačkoliv by někdo řekl, že to není sport, tak věřte mi, je to sport. Tenhle víkend se jede v Maďarsku na Hungaroringu a dneska nás čeká třetí trénink, který startuje ve 12.30, no a kvalda se pojede ve 4 hodiny. Co se týče toho, kdy červené světla zasnou, tak ty nám zasnou zítra ve 3 odpoledne. Schválně mi můžete teďka napsat, jak si myslíte, že kvalifikace skončí. Hoďte mi první 3 místa a zítra si to spolu probereme. Dokonce hoďky ještě Cinderella a jejich Nobody's Fool, Škvor, Síla starých vín, pecka z roku 2013, The Darkness, No Doubt a jejich Don't Speak. Ale ještě předtím se trošku chvilku kouknem na kulturu.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

nebo na radia.cz. Rock Radio. IFM nebo na radia.cz.

0: Plzeň, který letos oslaví 20 let na scéně, takže to bude určitě pořádná jízda. A teď už tipy na sobotu 1. srpna. Putovní festiák Rockin si tentokrát užijete v letním kině v Příbrami. V KDčku Hrazánky proběhne zábava s kapelama Paradoxy a Rotor a v Třísově na obecních slavnostech zahraje kapela Skat Rock. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Prázdniny, pádláč, paráda.
1: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
0: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
2: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Fenomén Šance Liga je zpět.
4: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
3: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.

0: Radio. Počasí.
1: Dneska bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty až 29 stupňů a bude slabý proměnlivý během dne, většinou mírný vítr z jižních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra bude jasno až polojasno, ráno na jihu a jeho západě a během dne postupně i jinde většinou oblačno. Ráno a dopoledne se na jihu a jeho západě ojediněle vyskytnou přehánky. Během dne pak čekáme přehánky místy i na ostatním území a na západě a severozápadě až večer. S menší pravděpodobností se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 32 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Zdravíčko, moji milí rockeři, máme po 12. a právě odbytí týhletý hodiny nám ohlásilo, že jdeme do finále, přátelé. A taky, že je váš čas, protože nás čeká poslední písnička na přání se mnou. Takže si pište, myslím si, že to takhle k obědu bodne. Nás teďka čeká Iné kafe, Whitesnake a Here I Go Again, nebo Nirvana, Come As You Are, pecka z roku 1991.

0: Práve nás odpálili ACDC z jejich TNT a jak som před chvíli avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal Kikin. Čau, prosím, potešila by Metallica Welcome Home, jen tak pro radosť za volant busu. Děkuju. Tak samozřejmě, že zahraju Metallicu, hlavně opatrně za těma volantama. A Metallica tady nebude hrát sama, protože nás čekají třeba Europe a jejich The God of Ignorance, Lucie, dotknu se ohně. Ale teďka už Metallica Welcome Home, jinak taky nazývaný Sanitarium z roku 86 a alba Master of Puppets.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Tak to byli Gueno Apes a jich You Can't Stop Me, právě dohráli na Rock Rádiu. A milí přátelé, já se s vámi loučím, už to tady po mně převezme Martin Fejfar, do konce hodiny nás čeká YouTube, BSP, Disturbed nebo Bon Jovi Living on a Prayer. Bylo mi ctí s vámi hrát, přátelé, zítra se slyšíme od 7 do 13.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3000.
5: www.bezpotisku.cz.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 700.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo spod máslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Kontejnery Siegl, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Máme 12.58.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jdeme se kouknout na počasí, konkrétně na to dnešní. Samozřejmě teploty očekávejte 28 až 30 stupňů Celsiusových, píše to tady Český hydrometeorologický ústav, tak to bude pravda. Obloha jasná až polojasná, občas místy skoro jasno.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rokovej víkend.
1: Hned takhle na úvod sobotního vysílání 25. červenec rok 2026. Martin Fejfar vás po dlouhý době zase zdraví od mikrofonu Rock Rádia. Jsem rád, že tady s váma mu zase můžu po delší době bejt. Každopádně moc jsem se na vás těšil. Hned takhle na začátku jsem byl trochu rychlej, až mě to tady přehodilo to počasí, ale nic nevadí, všechno jsme zvládli a zvládneme toho dneska za dnešní odpoledne opravdu hodně. V první řadě v této hodině tady pro vás mám zase song na vaše přání, takže mi napište na Facebooku Rock Rádia, co byste chtěli slyšet do zpráv. No a do druhý nohy, to se pro tuhle tu hodinu musím rozmyslet, co ještě čemu dáme prostor. Protože já tady mám mluvit o něčem, o čemu naprosto nerozumím a nechápu to, ale mám tady zase kamaráda, který o tom ví daleko víc. No a to téma jsou motorky. Tak uvidíme, jestli to stihneme v této hodině spunktovat. Každopádně pokud ne, tak si povíme něco o narozeninách Rock Rádia a pokud bychom to nestihli, tak si o nich povíme něco v příští hodině. Já to ještě tady skonzultuju s naším programem. Každopádně vy si pište o nějaký ten song, jak jsem říkal, avizoval, do té doby dáme třeba Sunrise Avenue a nebo taky Aerosmith.
0: Rock Rádio. I could stay awake just to hear.

0: Rock. Rock Radio. Radio.
1: Ahoj, tady je Miloš Majer a Jirka Urban z Dimitry. Užijte si následující Dimitry pecku. Čau!

0: 13 hodin 15 minut. Ladíte Rock Radio, Martin Fejfar, přeje krásný odpoledne, tohle jsou pode mnou Dimitri, my ještě nechceme jít, no tak já jsem na začátku svojí směny a doufám, že i vy nikam neodcházíte, hlavně od svých přijímačů, protože odpoledne a podvečer v mý společnosti a hlavně společnosti tady našeho milovaného Rock Radia, proto tady jsme, bude opravdu, ale opravdu výživnej a zábavnej. Už teďko na začátku celý mojí šichty, tady mám song na přání, který jsem avizoval a nabízel na začátku týhletý hodiny, každý víkend a taky státní svátek ob hodinu tady u nás na Rock Rádiu hrajem podle vás a na Facebook Rock Rádia, což tak musíte učinit do zpráv, mi napsal Aleš, jestli bychom mohli dát vzpomenout na jednu velkou pražskou legendu a to kapelu Markýz John a zahrát od nich třeba song s názvem Důvod žít. No a já říkám, no jasně, proč ne? Léto je v plném proudu, tancovačky jedou a tato legenda si to rozhodně zaslouží, aby jsme ji prohnali éterem Rock Rádia. Jinak mimochodem, pokud se nemýlím, tak touhletou písní, tímhletím songem aktuálně Markýz John svůj koncertní set zahajují. Pokud se mýlím, tak se omlouvám, můžete mi třeba napsat, že to je jinak. Každopádně tato legenda, která brázdí český tancovačky už více jak 60 let, nám tedy za chvilku zapije song Důvod žít, další song podle vás za 2 hodiny a taky si dáme ještě třeba Komunál Déšť na scénou, no a zaklepeme na nebeskou bránu z Guns N' Roses.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Evanescence, My Immortal, doufám, že jste u toho neusli. No a každopádně já jsem nakonec tady vytáhl z klobouku o tom, že musím promluvit o narozeninách Rock Rádia. Je to neuvěřitelný, ale letos naše milovaný a oblíbený Rock Rádio dosahuje k plnoletosti, tedy 18. narozenin. To znamená, že spousta věcí budeme moct dělat legálně. Třeba se společně pořádně vožrat a zhulákat až do haleluja. Letos to provedeme ve Zlíně, takže jsme vyměnili Plzeň za Zlín, a to konkrétně v sobotu 7. listopadu ve sportovní hale. Nevím, jestli přímo můžu říct ten název, ale je to prostě ta velká sportovní hala, která tam ve Zlíně je a stojí. Potkáte tam slušný kočky, který tam pokřtí kalendář, taky a samozřejmě a především nás, ale hlavně tři kapely, který rozhodně znáte z našeho vysílání, ale my vám je neprozradíme. Nicméně ta grafika, která k tomu je třeba na www.rokovýradio.cz nebo na našich sociálních sítích, myslím si, že hovoří jasně a zřetelně. Každopádně, pokud chcete zvýhodněný lísky za krásných 590 kaček teďko stihnout do 31.7., tak určitě běžte na www.rokovýradio.cz, kde se o tom dozvíte víc. Hlavně a především se dozvíte o tom, jak vstoupit do naší slušný rokový party, abyste tuhle tu exkluzivní jedinečnou cenu do pátka 31. července měli a stihli a zvládli. My se tam na vás budeme těšit a jak jsem říkal, pořádně legálně to Rock Rádio prostě zkrátka prolejeme. Prolejeme se i další porcí slušný rokový muziky. Tady za chvíli dáme třeba Godhardy, dáme třeba taky Def Leppardy, Bring Me the Horizon, no a s Divokým Bilem se to pěkně namalujeme.

0: Radio. Co se děje?
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, politický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Kontejnery sídl, dobrý den.
3: A teď už samý typy na sobotu 1. srpna.
2: V Pražském
3: Radotíně to pořádně rozjede festival Lázeňští pankáči. Putový festiák Krokin si tentokrát můžete užít v letníkyně v Příbrami, kde zahrajou traktor.
0: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Klubově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Trautenberg valí na Rokin a Rokin valí do Příbramy. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rock in Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa Horký, že slíže. Rock in Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Máme 13.58.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Já už se tady budu modlit, aby mě ta technika nezrazovala, protože dneska to je, koukám, fenomenální. Každopádně počasí je taky fenomenální. Teploty 28 až 30 stupňů Celsiusových, očekávejte oblohu, která je jasná, polojasná. Místy může být přechodně i oblačno, tedy skoro jasno taky.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Za chvíli udeří 14. hodina, Martin Fejfar s váma, přeju vám krásný sobotní odpoledne, datum 25. červenec rok 2026, v kalendáři jsou všichni Jakubové, tak si třeba můžete pustit oslavný song od ASPM Petra Kalandry a Honzy Spáleného, song s názvem Špitál u svatého Jakuba. Tak to si třeba pusťte, každopádně my se pustíme v této hodině do motorek, takže nastane to, co jsem sliboval. Já sice o nich prtvím, ale něco vám tady aspoň prostředkovaně přetlumočím. Připravený vstup, ale nakonec to uděláme trochu jinak. Já vám potom řeknu proč a jak a co všechno je aktuálně k mání ohledně motorek a našeho Rock Rádia. No a taky bychom si mohli popřát k narozeninám, protože jsme slušní lidi, tak bychom se mohli podívat na to, kdože má třeba dneska ze slavných rockerů narozky. Do té doby dáme třeba Panoptiko, taky Antiflek a další spoustu porce, slušný porce rockový muziky tady na Rock Rádiu.

0: 14.15, ladíte Rock Radio Blondie, jejich Maria Martin Fejfar přeje krásný odpoledne a zprostředkovaně vám krásný odpoledne i přeje váš kapitán Jirka Vajgis, který, jak možná víte, a pokud sledujete naše sociální sítě, tak uspořádal motorkářskou výjížďku pro fanoušky a příznivce Rock Radio, takovou rokovou pořádnou slušnou jízdu. Vrazili dopoledne z Prahy a mají namířeno až do Pasohlávek, pokud se nemýlím. Před chvíli mi Jirka psal, že zastavili na oběd, my jsme se měli spojit nakonec z nějakých technických důvodů, jsme se rozhodli, že to uskutečňovat nebudeme. Každopádně Jirka vás moc pozdravuje a tahle ta motorkářská výška je v plném proudu. Prý jsou všichni dobře naložený a co je důležitý a potřebný zmínit, tak dorazil i jeden velký fajnšmekr až z Bratislavy, takže zdravíme i bratry na Slovensko. Bratia, dobře, hlavně ať vám to jede a dobře dojeďte a mnoho šťastných kilometrů bez nějakýhokoliv problému či karambolu. Pokud byste chtěli o této výšce vědět víc, tak určitě koukněte na Facebook Rock Radio, kde je k tomu status a kde jsou podrobné informace. Třeba možná se můžete zkusit ozvat kapitánovi, pokud byste se ještě třeba někde cestou chtěli připojit, tak to zkuste. Každopádně my si za chvíli dáme třeba tady odvohnoutou gastrosexuála, taky dáme Johna Lennona, Kysáky a jich Forever, to si taky dáme.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
4: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušnej rock pro pamětníky.

šaty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Kornejch WhatsApp tady na Rock Rádiu dohráli, já vám přeju krásný odpoledne, no a pokud máte narozeniny, tak všechno nejlepší. Jinak svátek mají, jako jsem říkal na začátku hodiny Kubové, tak si puste třeba oslavnej song Špita u svatýho Jakuba, vzpomeňte na ASPM, Honzu Spáleného a taky Petra Kalandru, který to společně zpívali, no a třeba mi tady posluchač taky upozornil Šímovej, za což děkuju, že si můžete pustit Kuba Mele Hubou od Trautenbergu. Každopádně narozeniny, dneska by oslavil 79. narozeniny Jindra Vobořil. Rockerům nejvíc známý jako zpěvák český jižanský pražský kapely Pumpa a taky člen fanklubu právě českýho jižanský rockový muziky, který velmi tady popularizoval a prosazoval. Taky 85. narozeniny, ale opustil nás v roce 2022, jinak Jindra Vobořil nás opustil v září roku 2019. Tomu se ještě musím teda vrátit takhle. Tak v roce 2022 nás opustil, 85. narozeniny by dneska oslavil tadyhle pán Charlton, a to konkrétně Manny, spoluzakladatel kapely Nazaret, jejich dlouholetý baskytarista. 83 je pak dneska Jimovi McCartymu, který je zase spoluzakladatelem kapely The Yardbirds, kde hrál na kytaru, taky na bicí a taky zpívá. A hraje tam prej do dneška. 68 let má dneska Thurston Moore, což je zase kytarista, spoluzakladatel a zpěvák kapely Sonic Youth. No a posledního z oslavenců tak nesmím vynechat metalovýho divočáka. 53 let má dneska Danny Fit. Toho můžete zase znát jako ústřední postavu a spoluzakladatele metalistů Cradle of Filth. Tak všem slavencům ještě jednou všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Užijte si to, hlavně porci slušný rockový muziky navrch. Tu za chvilku dodám, dáme Vypsanou fixu, Linkin Park, Avantageu a taky Mr. Mr.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
3: Máme 15.02.

0: počasí.
1: Jdeme se podívat na počasí, už vám řeknu to zítřejší. Teploty v noci očekávejte v rozmezí 17 až 12 stupňů Celsiusových, přes den potom 30 až 32. Obloha, tak ta bude z prvopočátku dne polojasná až oblačná, postupně odpoledne přibývání oblačnosti až na zataženo. Na večer tvorba přehánek, po případě i bouřek, a pozor, upozornění, že můžou přijít i velmi nějaký silný. Tak bacha na to.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: A krásný sobotní odpoledne po 15 hodině vám přeje od mikrofonu Rock Radio Martin Fejfar do 19 s váma. V této hodině mi můžete napsat na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste chtěli slyšet. Je tady zase po dvou hodinách rubrika jménem Song na vaše přání a podle vás, tak mi pište. Taky koukněte na www.rockovýradio.cz a nezapomeňte zahlasovat v záložce Rockový referendum. V této hodině se koukneme na to, který že album je aktuálně ve vedení a jaký tam jsou aktuálně procenta, který album si teda až já odsaď v 19 hodin vystřelím, směr nějaká ta dobrá občerstvovna, tak vám pustím pěkně od začátku až do konce bez zbytečných řečí. Bez zbytečných řečí vám taky pustím další porci slušný rockový muziky, která je nachystaná teď aktuálně v playlistu Rock Rádia. Dáme All Time Love, taky dáme, co tady vidím, vidím tady další porci slušný rockový muziky, tak jdem na to, já to nebudu zdržovat nějakýma zbytečnýma řečma.

0: Mexiko a tři sestry na Rock Rádiu 1520. Martin Fejfar, přeje krásný odpoledne. No a my se z Mexika podíváme na ryby. Nabízel jsem song na přání, protože každý víkend státní svátek ob hodinu na Rock Rádiu hrajem podle vás a zpráv z Facebooku. Napsal mi tady Olin, který potom dodal, že je posilněn nějakým pivem a taky tím černým švihákem, lákvem na rakve či močí mrtvé asfaltérky, pro zkrátka dobře nějakým fernetem. Pane, jsem ho tady trošku pokáral, že vyznat se v té zprávě je trošku umění, ale já to zkusím rozklíčovat. Zkrátka dobře, pravděpodobně jsem pochopil z toho, že Olin je na rybách a chytá ryby a všem, který zrovna sedí u vody a chytají ryby, bych chtěl věnovat Aničku Malinovou od Dana Landy. Tak to si za chvíli dáme, k tomu taky přihodím kapelu Rammstein a jich chvil, takže lehce nemeckého jazyka a je skute a taky dáme Alter Bridge.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
3: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším pro sebe

tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe

pozvěna hlasu, z hlubiny času, zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

Radio. Nejsem zklamaný, ani zrazený, jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamaný, ani zraněný, ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Harley na Rock Radio, jejich Nejsem zklamaný. No, abyste nebyli zklamaný vy, co dneska bude v 19 hodin, tak právě to můžete ovlivnit na našem webu www.rokovýradio.cz v záložce Rokový referendum. Až ukončíme rok na přání, já napochoduju směrem nějaká dobrá občerstvovna, kde budu dotankovávat, tak nevím, kde budete referendum pak poslouchat vy. Každopádně třeba budete taky zrovna někde tankovat a budeme to poslouchat spolu. Nicméně, aktuální pořadí hovoří tak, že na třetím místě jsou Stone Sour s 28% a jejich album z roku 2010. Na druhém místě Soilwork a jejich album z roku 2019 mají 35%, no a 37% mají Trivium, jejich album z roku 2017, tak je to aktuálně vyrovnaný a aktuálně jsou tedy Trivium ve vedení. Máte na to nějaký zhruba 2 hodiny, pak to společně ukončíme a jak už jsem říkal, můžete hlasovat na www.rokovýradio.cz záložka Rokový referendum, tam si právě jedno ze 3 alb pro dnešní večer můžete vybírat a vybrat. Já vybírám, do té doby dáme taky třeba tu Blatanku, tady vidím, taky Shinedown dáme a Iron Maiden.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
8: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot Minute a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockového festivalu Rockovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
3: Máme 16.01.

0: počasí.
1: Jdeme se podívat na zítřejší počasí. Teploty v noci očekávejte od 17 do 12 stupňů Celsiusových, přes den potom 30 až 32. Z prvopočátku dne bude obloha polojasná až oblačná, potom od západu především na většině území České republiky přibývání oblačnosti až k zataženu s ojedinělou tvorbou přeháněk a místy i bouřkama, a to velmi silnějšíma, především začnou tvořit k večeru.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Moje jméno je Martin Fejfar, přeji vám krásný sobotní rokový odpoledne v rámci rokovýho víkendu tady od mikrofonu Rock Rádia z pražského studia. Jsem rád, že jsme zase spolu po delší době, jak už jsem říkal, já jsem teďko v poločase svojí směny, protože jsem tady s váma od 13 až do 19 hodiny. Tuhle tu hodinu tradičně tu 16. když já teda vysílám a vysílám odpoledne, věnujeme rokový historii. A 25. července se toho poměrně dosti urodilo. Tak si to rozdělíme na dvě části. Můžu už teď prozradit, že začneme tou starší. Dozvíte se třeba, který muzikant se tak jako náhodou na záskok mihnul v jedné kapele, ale pak se k ní připojil na stálo. Tak tohle to vám prozradím, do té doby taky prozradím, že nás čekají věci budoucí, protože příští neděli v Ostravar aréně v Ostravě hrajou Judas Priest, tak se na to naladíme, dáme si je, taky si dáme, tadyhle koukám, třeba právě na úvod tý 16. hodiny ještě Rasmus, ty hráli zase minulej týden ve Vizovicích, no a k tomu všemu na začátek pouštím Pearl Jam.
0: Rock Radio.

0: Strejda prot pro tvoji vůni 16.17, ladíte Rock Radio, Martin Fejfar, přeje krásný odpoledne, datum 25. červenec. Máme teda aktuálně rok 2026, ale co se událo v rokový historii, jak jsem slíbil, tak si prozradíme. Rok 1964 nám přinesl start neuvěřitelný 21. týdenní pobyt na čísle 1 albový britský hitparády, a to pro třetí studiový album kapely Beatles s názvem A Hard Day's Night. V roce 1969 se v jednom malým New Yorkským klubu odehrálo vystoupení zatím jenom tria Crosby, Stills and Nash, ke kterému se původně jenom tak jako na záskok přidal jistý Neil Young. No a potom se přidal nastálo a hráli víc jak přes 30 let pospolečně, jako tedy Crosby, Stills and Nash and Young. Tak tato parta se utvořila právě 25. července léta páně roku 1969. No a musíme do roku 1980 až k protinožcům, protože AC/DC vydali, pozor, tady je to hodně důležitý, 6. studiový album, ovšem, který bylo vydaný mezinárodně, a to s názvem Back in Black, tedy Následujte v černý. Bylo to samozřejmě pochopitelně první album bez Bona Scotta, původního zpěváka AC/DC. Tohleto album si do dneška vede nadmíru dobře, protože se zkrátka a dobře prodává a je vlastně jedno z klenotů hard rocku, nebojím se to takhle říct. Co se nebojím rozhodně říct, další roková historie za chvíli, ještě pokročíme, no a taky pokročíme k další porci slušný rokový muziky, protože už jsou nachystaný party, jako třeba kapela Terapie, taky dáme Umf, Lynyrd Skynyrd, no a Mistra Biga.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockoviradio.cz.

0: Blink 182 na Rock Radio, no a my jdem dokopnout tu rokovou historii. Rok 1983 nám přines další zásadní album, a to se nebojím říct, přímo průkopnický thrash metalový. Kapela Metallica vydala svý debutový album s názvem Kill Em All, tak jsem to řekl. No a rok 1999 zase přinesl jeden velký průšvih a jedno velký fiasko. Na počest 30. výročí se totiž konal třídenní festival Woodstock, který měl být pýchou a oslavou. No jo, ale když to uděláte v roce 1999 a srovnáte to s rokem 1969, podmínky a další věci, tak asi pochopíte, že to nemůže skončit dobře. Návštěvníky naštvalo, chtěl jsem říct horší výraz, ale naštvalo zkrátka dobře úplně všechno. Od špatného občerstvení a až po špatný počasí, nevyhovující hygienické podmínky, nevyhovující prostředí a další. Tudíž 120 víc jak 120 lidí po tomhle třídenním festivalu skončilo v poutech a festival skončil velkýma nepokojema, kdy se rabovalo, podpalovalo, sexuálně násilovalo, rozmáhaly se drogy a další neřesti. No, tak doufejme, že třeba kouzlo 60. let se ještě někdy vrátí. Co se vrátí, tak bude od mýho kecání další porce slušný rokový muziky tady na Rock Radio. Mám tady nachystaný Vanastovky, Bad Wolves a taky Ozzyho.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, nic tě neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: You big boy. 16:58, ladíte Rock Radio, Martin Fejfar přeje krásný odpoledne, tohle byly samozřejmě s Martou Jandovou Die Happy, nebo taky po německu Die Happy a song s názvem Big Boy, nebo taky Großer Junge, tak by to bylo v němečtině, protože to samozřejmě německá kapela s českou zpěvačkou. Každopádně já se chci zeptat, co chcete slyšet za song na vaše přání v příští hodině po 17. protože zase tady mám, jak my to vždycky tady na Rock Radio ob hodinu děláme, o víkendech a ve státní svátky jednovolně místo, který čeká na vaše zaplnění, pište na Facebook Rock Radio do zpráv, co chcete slyšet. Za chvíli si ode mě dáte počasí a taky novou hodiny vám tam vypálíme AC/DC.
1: Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 1. srpna do Příbramy na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Moc se na vás těšíme, vstupenky v síti Go Out.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
3: Je 17 hodin.

0: Rádio Počasí.
1: Jdeme na zítřejší počasí. V noci očekávejte teploty v rozmezí 17 až 12 stupňů Celsiusových, přes den 30 až 32. Pro počátku dne bude obloha, která bude polojasná až oblačná, potom později odpoledne přibývání oblačnosti až na zataženo. Na večer potom tvorba ojediněle přeháněk, po případě bouřek, a to pozor, místy i velmi silných.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Moje jméno je Martin Fejfar, přeju vám krásný stále víkendový sobotní odpoledne od mikrofonu Rock Radia z rámci rokovýho víkendování tady na Rock Radiu. Máme zhruba 2 minuty po 17. hodině, abych to řekl prosto přesně. No a v této hodině tak se zaprvé musíme rozhodnout to, co si zahrajeme, takže ještě hlasujte v rámci rokovýho referenda na www.rokovýradio.cz, takže který album si úderem 19. hodiny pustíme, ukončíme v této hodině hlasování, tak jsem na to zvědavý, protože stále je to velký drama. A taky hlavně a především se musíme nachystat na rok na přání. A to se můžeme nachystat i tím, že mi napíšete právě teď na Facebook Rock Radio Rozpráv, co byste chtěli slyšet v této hodině, protože já tady mám zase kouzelnou moc zaplnit uvolněný hudební místo v našem playlistu nějakým songem podle vás. Stačí mi tedy napsat na Facebook Rock Radio Rozpráv, co chcete slyšet. Do té doby budete slyšet JT Corp, taky dáme YouTube a na začátek této hodiny jsem slíbil AC/DC, tak jdem na něm.
0: Radio.

0: Javy, 17.18, ladíte Rock Radio, Martin Fejfar přeje krásný odpoledne v rámci rokovýho víkendu tady na Rock Radio. No a my se za chvíli vydáme na jednu takovou oslavu, ale předtím mi ještě dovolte říct a sdělit světu takovou zajímavý poznatek. Mě velmi těší, že se mě zvete na různý akce, kdy vám můžu odehrát nějaký narozeniny, budu moderovat i svatby. Během posledního měsíce jsem vyrazil mezi vás posluchače a bylo to vždycky prýma, byl jsem vždycky přijat vřele, tak za to chci ještě takhle poděkovat. Kdybyste náhodou měli nějakou tu slávu, kde byste chtěli někoho z moderátorů, třeba mě, Rock Rádia nebo DJů, tak stačí napsat a ozvat se. Každopádně teďko vyrážíme na oslavu, protože Klára mi napsala, že její tatínek Zbyněk dneska slaví krásný 60. narozeniny. Je opravdu velký fanoušek Rock Rádia, poslouchá ho prej od rána do večera, takže Zbyňkovi chtějí popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, za což se připojují jménem celým tady Rock Rádiovým a svým srdcem. No a zároveň Zbyněk je velký fanoušek kapely Avenged Sevenfold. A jestli by šlo zahrát Hail of the King, tuhletu skladbu, tak prej by to pro Zbyňka hodně znamenalo. Samozřejmě, že to jde. Za chvíli si to dáme. Zbyňku, pořádně to oslav, ať se dožiješ dalších 60 minimálně a ať ti stále Rock Radio a tvá oblíbená hudba dělá radost. Tak těm Avenged Sevenfold taky ještě přihodím za chvíli rybičky 48, Zamilovaný nešťastná a Five Finger Death Punch.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Vše pro bagr, CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Journey tady na Rock Radio. Já se teď přiznám, že možná pokud jste znalci soundtracku k filmu Armageddon, tak hned víte, jako druhý song tam je od Journey Remember Me a já ho teď hodně poslouchám, ale to je jen taková vsuvka. Každopádně je sobota, rockeři, přesný velitelský čas tady na Rock Radio hovoří o tom, že máme 17.38. V první řadě první věc a věc číslo jedna. Jste mě tady úžasně překvapili, ale za chvíli se k tomu dostaneme. Hlavně mi můžete začít psát na Facebook Rock Radio do zpráv, co byste chtěli slyšet v songu, tedy v roku na přání za songy. Tak, rok na přání startuje úderem 18. hodiny, ten si dneska společně vychutnáme. Jak vy budete psát, tak já to tam budu sázet a hrát. No a za druhý, já ukončuju právě teď rokový referendum a ono se to, přátelé, věřte nebo ne, odpoledne otočilo. Já jsem hovořil o tom, že je to strašně vyrovnaný a úplně neskutečným způsobem, no ale nakonec teďko aktuálně tady na to koukám, tak Trivium propadlo a vyhráli ze 41% Soilwork rok 2019 jejich 11. studiový album s názvem Verky Gelten. Tak tohleto album si dáme. Já vám o něm samozřejmě potom něco řeknu, já jenom doufám, že to vyslovuju správně, ještě jednou tady. Verkli Gaten, tak se jmenuje album kapely Soilwork z roku 2019. To si dáme o 19 hodin bez řečí v rokovém referendu, takže než vám to pustím, tak jak jsem říkal, vám o něm něco řeknu, já pak prchnu směrem do nějaký občerstvovny, vy třeba taky, tak uvidíme. Do té doby za chvíli dáme třeba Foo Fighters, Fozzy a taky dáme Krucipisk, něco málo o lásce.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Kontejnery Sigl, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 31. července vystoupí v rámci Valečovského léta v amfiteátru ve Valečově Kiss Forever, RMC a Whitesnake Revival. 31. července až 1. srpna v Třebízi, nedaleko Slanýho, proběhne rockovej Let's Go Fest Summer. Těšit se můžete na The Fialky, Punk Floyd, Znouzecnost, SPSK a spoustu dalších. A teď už samý tipy na sobotu 1. srpna. V pražském Radotíně to pořádně rozjede festival Lázenčtí pankáči. Putovní festiák Rockin si tentokrát můžete užít v letním kině v Příbrami, kde zahrajou Traktor, Trautenberg, Horký žeslíže, Alkohol, Kokot Minute a Koblížci. Na letní scéně zámku v Králově dvoře se uskuteční další ročník rockovýho festivalu Rockovej Královák. Nebo vyražte na tradiční letní Hamfest u rybníku Marvánek v Říčanech u Prahy, kde na vás čeká pořádná nálož rockový muziky. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Máme 18 hodin.
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Tak, teploty v ráno a v noci očekávejte v rozmezí 17 až 12 stupňů Celsiusových, přes den potom 30 až 32. Z prvopočátku dne tak ta bude obloha polojasná až oblačná. Postupně v průběhu dne, především odpoledne, dojde k přibývání oblačnosti až k zataženou ojediněle na večer, především s tvorbou přeháněk nebo bouřek, a to pozor, ojediněle i velmi silných a vydatných.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock na psání.
1: Jmenuji se Martin Fejfara, jak bylo prozrazeno, naznačeno a sděleno, tak taky učiníme a činíme, protože startuje sobotní rok na přání. Obsluhovatelem dnešního roku na přání, tedy toho sobotního, je tedy moje maličkost. Takže mi pište na Facebooku Rock Radio do zpráv, co chcete slyšet, pak mi v průběhu hodiny taky budete moct zavolat a promluvit se mnou přímo do vysílání a věnovat někomu vlastním hlasem nějaký ten song. Každopádně první song všem vám posluchačům a všem kempujícím aktuálně, třeba na Jinolických rybnících, který píše přeje Míra a prostě nějaký ty stony, tak jdem na ně.
0: Rock Radio.

Iron Maiden a jejich The Wicker Man napsala mi Nicole do roku na přání. Můžete psát i vy na Facebooku Rock Rádia do zpráv. Tak mi napsala Nicole, že její přítel a skvělý tatínek malé Emičky dneska slaví svátek. Chtěla od Iron Maiden song Blood Brothers, ten tady nemáme, ale se stejného alba Brave New World je song právě The Wicker Man, který celý tohleto album otvírá. Tudíž si myslím, že jako ještě otvírák, jeden z otvíráků dnešního sobotního roku na přání nám posloužil naprosto skvěle. Taky za Rock Rádio Kubovi všechno nejlepší. Další song už tak veselý není, protože je od Argemy, dáme si vyznání. Já se musím pokárat, protože vím, že to někdo po mně jednou chtěl. Já jsem ho odbil s tím, že ho tady nemáme. A nemáme ho tady ve verzi od Bobra a Motýla, který je možná známější, ale máme ho tady od Argemy. A protože Zbyněk Bobr Horák před 4 rokama odešel a bylo to minulý pátek 4 roky, tak si to dáme. Napsal mi o to David, že by to chtěl všem věnovat pro hezký večer, tak si třeba zaplušte. No pak trošku zrychlíme a přidáme Lenka a Michal, aby jim líp utíkala práce, společná směna v jedné restauraci a taky svým osazenstvu by chtěli věnovat nějaký ty divoký Powerwolf. A jak budou hrát Powerwolf, tak zvedám telefon na 725-844-424. Ještě jednou, studiová linka je 725-844-424. Volejte, jak budou Powerwolf hrát tady po Argemě a někoho beru, kdo by si chtěl pak pokecat přímo do vysílání.

0: sukorady.cz.
1: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Ladíte sobotní rok na přání, Martin Fejfar přeje krásný podvečer, říkám na rovinu, že přání je tady asi 18 tisíc a kdybychom tady hráli měsíc na přání, tak to možná nestihnu obhospodařit, uvidíme, co všechno stihneme, prostě bohužel mi to tady už dvakrát dokonce i spadlo. Každopádně, telefon mi nespad, na něm byl Míra, který mě poprosil, jestli bych to mohl výjimečně přetlumočit, že by si přál od Audioslave Like a Stone, a to protože má signál zkrátka, víte na co, Míru citovat doslova nebudu, jede autem, tak by si přál právě tohleto slyšet a zároveň tady stihnu splnit přání Mochomurce, která se podepsala jako Veronika, napsala, že by chtěla sice od Audioslave Black Hole Sun, ale já věřím, že Like a Stone, když to teda vybral Míra po telefonu, ti udělá taky radost.

Brian Adams v roku na přání na Rock Rádiu, takhle v sobotu v podvečer brantuju a napsala mi Andrea, že se strašně moc těší na jeho prosincový koncert, který se bude konat v O2 Areně, tak, aby jsme se na něj navladili a navnadili. Prej ho uvidí už asi po 13. No, tak super. Každopádně ještě se musím vrátit předchozímu přání, já jsem tady dostal pár zpráv, ano, asi jste se špatně pochopili, já jsem spojil Audioslave a Soundgarden dohromady. Samozřejmě vím, že Black Hole Sun nespívají Audioslave, ale Soundgarden prostě zkrátka dobře v té rychlosti jsem to špatně řekl. Tak tolik zarosti učinění zpravodajské povinnosti. Další povinností je, že v zápětí si dáme kapelu Odyssey. Napsal mi Milan, jestli můžeme dát cokoliv od Odyssey. Já myslím, že takhle v létě je ten správný čas kontrolovat kamna, jestli mají ten správný a dobrý tah, aby vám v zimě nebyla zima. No a taky je důležitý nechat si ryze to na ráno, abyste neměli hlad. To nám za chvilku Radko a Vašek vlastně prozraděj a taky Jan Sladký Cimbura právě ve skladbě Kamna, kterou jsem vybral. No a potom všem po Odyssey dáme Fate No More, A Small Victory, napsala mi tadyhle Šárka a taky Denisa, že se prej proslýchá, že Fate No More mají vydat nový album, nějakou novou tvorbu a že by snad i na turné měli vyjet, tak ať se naladíme třeba songem A Small Victory. Tak jak budou hrát po Odyssey Fate No More, tak budu zvedat telefon na 725 844 424. Ještě jednou hned po Odyssey budou hrát Fate No More a tam zase zvedám telefon na 725 844 424. Budete někdo moc si něco vybrat a promluvit pěkně do vysílání.

0: still won't hear. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Kontejnery Sigl, dobrý den.
5: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
7: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
8: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bela, CZ.
10: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock
1: Radio. Ladíte sobotní rok na přání, já se přiznám, teď se nám úplně telefon nepoved, a to z toho důvodu, že posluchač prostě zkrátka dobře chtěl a domáhal se něčeho, co tady nemáme, a pokud se valíte a urážíte lidi, kteří za to vůbec nemůžou, tak je to špatně, ale každopádně nejsem hudebním dramaturgem, takže to neovlivním. Nicméně, co ovlivním, tak přání písemných máme relativně hodně. Napsal mi tady Petr z Dvora Králové nad Labem, že griluje se soníčkama. Kolik tam těch soníček máš? Hele, každopádně, kdyby ti nějaká přebejvala, pošli. No nic, každopádně chce a já jsem tady vybral můj nejoblíbenější song, ale já ho miluju v akustický podobě, kde hostí, vlastně po hostině zpívá Amy Lee na MTV Unplugged, ale my se ho dáme v originále z roku 98, Freak on Elish, takže věřím, že vám to potom grillu a potom do toho vládka bude lítat jedna báseň, tak jdem na to.

Pomalu, ale jistě se chýlíme ke konci a do finále sobotního roku na přání na Rock Rádiu. Tohle to zařídila Katka, která mi napsala, že by do českých Hotic chtěla zahrát něco od Kysáku, tak já jsem si dovolil vybrat Psycho Circus. Ne, že bych si myslel, že tam máte nějaký cirkus, ale klidně připiš, kde ty český Hotice se vůbec nacházejí. Další přání napsal mi Petr pro všechny, pravděpodobně, nerozumím tomu výrazu, ale co mě lipadla v práci v 18.00, Alžběta, zastavte motory.

0: No a jedni Švédi nám zakončili rok na přání sobotní s Martinem Fejferem tady na Rock Rádiu. Další si pustíme za chvíli ke slovu. Tohleto přání úplně poslední, který ukončilo sobotní rok na přání, tak Shiroyamu vybrala Andrea a napsal i o nějaký sabatony ještě tadyhle Bolek. Jo, Bolek, ano. A ještě tady někdo psal o sabatony. Ale to už je teď jedno. Každopádně těch přání tady bylo opravdu hodně. Já se omlouvám všem, na který se nedostalo zkrátka dobře hodina není nafukovací. Nicméně v rokovém referendu z Alp Melodického metalu jste si pro tenhle týden ze 41% vybrali album kapely Soilwork z roku 2019. Je to 11. album s názvem Verklighten. Doufám, že to čtu dobře, švédsky neumím. Každopádně švédská kapela představila tohleto album hned na začátku roku 2019, konkrétně 11. ledna vyšlo a nahrávalo se od tadyhle dubna až do srpna roku 2018, tedy předcházejícího roku, především ve 4 studiích ve Švédsku, ale zavítali i do Helsinek. Tohleto album má celkem 12 pecek, kritika ho přijala velmi pozitivně a dokonce se tady napsalo v jednom magazínu, Metal Master tuším, ano, tadyhle v Metal Masteru, že to je uragán, který vletěl na začátek roku 2019 a laťka melodického metalu, hard rocku, heavy metalu je nasazená opravdu vysoko. To teď konec konců můžete sami posoudit, já Martin Fajfar už se s vámi pro dnešek loučím, běžím směr nějaká dobrá občerstvovna, dotankovat, vy dotankujte, opatrujte se, budu se těšit zase někdy příště, třeba v rámci rokovýho víkendu tady na Rock Rádiu. Mějte se krásně, ahoj.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Trautenberg valí na roky a Rokin valí do Příbramy. Pokud velevážená holota dovolí, rád bych vás jménem kapely Trautenberg pozval na velkolepou tancovačku ve skvělé společnosti. Rokin Příbram 1. srpna, to je záruka přehršle krásy, radosti a nespoutaného veselí. Mimo naší skromné maličkosti vás rozkotačí třeba kumpačka Traktor alebo Bráťa Horký, že slíže. Rokin Příbram 1. srpna, letní kino. Vstupenky na Go Outu.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Profi Voda, s tou se nemusíte.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Zapásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

dopadne dřív než kdokoliv jiný, staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Chytili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
4: No. Teda bylo to jako těžký, teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to teda v tom jako teda v tom listopadu.
3: No v listopadu, to jsem, ano! A koliká to bylo přesně?
4: To znamená jako teda na podzem.
3: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
4: No v listopadu říkám.
3: No 17.
4: 17. no.
3: A kde?
4: Kde? No.
3: Na Al. Al?
4: Na Al Jašce.
3: Ale prosím tebe! Na Albertově! V Praze! Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sopky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Počkej, počkej, zastav, zastav. Vykájá. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
3: Bohužel, já si nepamatuju.
2: Jak nepamatuju? Jedno, pojď. Napijem se, si panáka, pojď. Ne, pojď sám žrát.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
2: Nebevněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
3: Je mě líto, ale
2: vypoj já nás, vypoj nás.
4: Dobře.
2: Pojď taxíkem, jdeš sám žrát.
3: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
2: Kajo, nebevně, toto všechno je moje. Kajo, toto všechno je moje.
3: Pojďte,
1: Rock Radio. Konec legrace.